To bych již zpěváke Elena Runě podle nás serbským rozvozu až tu hevák, co dženca s nami do dňa štartovat, što le oni jsou. Katarína Šinkorajtová má za nás dženco rejnší postru. Wieso Struinas Jens Randisch, Michael Zisch. A Coffee Beach, Moje mit Jens Rano, Danilo Hasitz. Schitzke tut der Titule, Chakaya Nanas, Hatsch, Doschestschich.

0: Dosać menšino do na po šestčich nedomje, a to je pola nas sredu vezo čas za...
1: Rečni kručik v srbskim rozhlasu.
0: Dženca s doktor Anju Bohančuje.
2: V srbšine znajme vúraze narodnine, posmiertne narodnine a posmiertnine. Pola svovo narodnine a posmiertnine tre nedobi nichtu vo voznamje přemyslovač. Tola pola vúraza posmiertne narodnine zaso to byč trochu hinak, ale popravom je to cele jasna vec. Adjektiv posmiertne zvúraznja so je nešto posmierči jenje v osobe. V kontekste s narodninami tož explicitne na to pokazame, so je vjesta v osoba hižo neboha. Tež spominame na 150. narodnine srbsko-prócovarja, je dre jasne, so nie hižo žive. Ale tež djevo 80. abo 90. narodnine, to nevieme. Tuž je vúraz 80. posmiertne narodnine exaktniši. Togolč nudom vieme, so je tuto v osoba do svojich 80. narodnin zemreva. My pak dátom národa vúžívame, so buchme na ňu spominali. Zajímavé je, co Nímce v odpovědné nímské svůr neznají. Oni vúžívají v podobných kontextách vačonské svůr, postum, postume érung, einen titel postum verleihen. Získu s národninami dole pak nefunguje. Tož máme s našimi posmiertnými národninami rečnú vosebitosť, kotraž je po mojom mieneniu hutná vopkovač.
0: To je dženský rečný kučík s doktor Anjou Bohančovou.

5 minčinu do napo 6 je a zmičeno nastiš sobu von do svieta. Tak šako je to Michal Cuštiš, runje spievav jeho titulu. My sa vi zastane veselíme přes vaše dôlové postruhy, dokal das često lica podali, abo dokal sa hišče poda, če prúznina a lečo šako hišče nesu nimo. Postuče nam rade ze svojho dôla fota v obrazu videa, kaj štiš přeco Sonotiš prostče dve lince, najlepje činiče to přes našu četovu funkciju v app MDR Serbia, tam možeče tiš fota a videa připovjesnič a viac rybdeke postrovi smi ište dostali od morja, z horu, kiba tiš z mesta, tak je jedna připosluchaka nam sama pisala, začínate ku pravu turu, z Dortmunda startujo, potom přes Mnichov a dade do Vína, se šelakore vice vod krič, až dost, če si vy odkryli, v naši app MDR Serbia môžete nám písať, a když my rozvoj sunice se vy zostajne, přes digitálnu dolu karty veselíme.

A vec jasna vizo tež je, zavozivim ju tež tutunte džin zase za vas naše novosče v obrazach. To šako je naš online format, v kotrom sa ešte raz témam zaživšňu v formie krotkých videových bojstv venujeme. Dunraz miest druhým zes lidovacemi. Pobrchme na Vitej festivalu Kunstdenia Mimočicach. Pokukneme tež na mezinárodný feriálny kurs serbštiny v Budešine a zladujeme vizo tež ešte raz na beach volejbolovú stáciu v Kruščicach. A nic naposled poladáme tež na kemp Koparski kemp Real Madrid, kotrž je sa minené piatk v Rajvicach zakončil. No haj, a šteli netko čipni na impresie v našej app MDR Serbia a tež na našich stronách v internete k tomu šitko namakače naše novosti v obrazach to sú.

0: 6 minčinu do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Milena Švíčic z Miłoczyc.
2: Znajete to? Woła po nas to-do liścinami a čiriče od nadavka k nadavki přes dzień. Dženca, 24. julia, vosvědčí círky ženu, kotra širune to tež znała. Svätá Marta. Evangeliu po Lukášu stejí, sobe Jezus bola nejena v opäče. Marta je rotirovala, varila a kvatala. Jej sotra Maria sedeše porno domu prošče jenož bola Jezusa a je připosluchala. Jako so Marta horšeše, praj Jezus je Marta, staroščiva se a so mnohých vecú dla nepokojíš, ale jeno jedneje je treba. Jezus nesvarí, dokež Marta dživa. Dopomína ju jenož na to, so nezabudže předrhač. Môj pokyv za vás, dženca. Činče to, kajž Maria. Bože za přichodne, peč menšin handy nabok. Vostajče vopokvane stejo a synče so skrutka. Předrhajče. Popšiče si tutu přestavku s Bohom. Zbytk môže čakať. Tutom zmysle přiju vám rjane mirne dzień.
0: Nábožné svoj k nej mieš dženca na doko a zamovitosti farskie vikarie Milena Švíčic.

No a dowieru kaž powias, mam te jeszcze naše hučby do serbskich titulov, kotrež nas nitko hač do sedmich przewodzieja. Miestru im tute titule svišime. Skoku preč, tak rika titul Jörga Weißelberga. Nebeski rot tvari se Marie-Therese Rublec zromatnje ze skupinu Vusmuš. Lenu Hauptmann-Neutz ze Jettese, jenzrana ischte svišime. Šitke tute titule potajkim hač dosedmich na nas čakaja.

Zato sač menčino, šako zmeje Bettina za nas policijo, a vosreč meje nekak sme šako vonje naših policajskih reportah rozpravili o tem, zo je so zorelcu dom sypnil, cio šako su při tem živenje přisadžili. O tem sme tedy tež nadrobne rozpravili. A podľadnaj tutem páče mataj sa netko tež zaječ, to zdžilište zorelské statné rečnistvo a zorelská policajská direkcia. Vopsko ženemaj šako so páče sypneného domu vumiatuje, zostaj explóziu zavinuavoj a to s tým, zostaj tamnejšie pince, metalové džile a rúve krádneli. Muži šako sežitaj hižo druhých jednaniu dla vyjadpie, dla toho sa netko tež netreba za nimi pýtač. Nakvine posudky te vopkručia miestom tež explóziu pfuna, jako příčinu sypnenia tvárenia, přepytovania te pak přiúšim hišče dále traja. Haja, psychiatriske posudky, tema je netko vynakmanosť v obvinovanej hišče vyjasnič. Kde budú tuto přepytovania zakončené, to je tu kvílu hišče votorené. Môže pak sedžiť aj kašprajný hižo.

0: več menšino do nám po sedmich.
1: Polícia z G.
2: Pondelurano, krutko do dživečich je so na autodroze 4 dešča dla nezbožo stavo jako chcíše 42-letný muž na vysokosti Otendorfa okryly od levie napravu jeznu zminič silného dešča dla zuby pošim zdaču přes aquaplaning kontrolu nad autom a zrazy do nabočnej planky do runia prasne do Peugeota za ním jeducie 37-letnej. Nezbožo nebu nichtu zranjeny, škoda na vicach autach nekak 6 a 37 euro. Na vonkone Lauske Budyšine je so Pundželu krutko do připodnia nezbožo s viacorými autami stavo, postaletný šofér blížeše so ze smíra dživového záriada Ampli, kdež prásne do při Ampli čakaceho opla 27-letnie, kdež sunne so potom hišče do Citrujna 60-letnie. Šoférka přinže zranená do korunie, věcná škoda karambuláže 4000 euro. A ve Vojerecach na Budyský alii je so času od nedele popodňa do pundžele e-kole so zubivo, páduši zádobychu so povšim zdaču noci do pince a pokradnuchu e-kole so hodnoče 4400 euro.

0: liču.
1: Krotko do cibedl gynasodemie a so nie by za was šitko był nieznaty raj, poladno nietko za was do protyčki. Putniske kemše v krupce su dženca džesačich, to mače nitko išče dost chvíle si tam doječ drohi su svobodne. V Nebečicach môžete sa dženca informovať vo vútvarie spiešného interneta, a to víčo šestčich v tamnejšej kmínskej žurli. V Čornom Gomcu v Krabatovom Mynje je dženca zase kinovečer pod hôjom nebjom. Večer dževečich pokaza sa film Ein fast perfekter Antrag. Jutze potom vidíte do runia dževečich film In the Grey. Film šako započne sa stajne večer dževečich. Ižo do toho napovozim ich pak sa tam durie. Krabatova Mynja votúria v Čornom Gomcu ižo vod napovozim ich mače tam potekým přístup. V Muzeu západne Vúžice zmeja zase vosibite prostninský poskytk za dječi. Tam sče menujce júce prošení do bronzoveje dživanie. Cieča tam formus hotovič a ju potom s metalom vukidač. Tak môža si dječi potom persčen, rynku abo tež kvoks hotovič. Júce potekim vod dvimaj do napuštorioch. Tovarstvo Nadia prosi piatk na kolesovansku túru a to pod heslom Serbske impresie. Cieča s vami zromadne 12 kilometrov přes Malešice, Brezinku, Klukšt a tež Strožu kolesovač. Start je popudňu 4 při cirkvi Malešicach. Přizevič môžeče sa za túru pola tamnišho riečného motivátora, pola Luciana Kolfersta.

0: Toto je Rukuba na tu.
1: Hej, also Rukubane sem ja jako mechatroniker za mašinotvor. Ha, ja sem na tom sovjetsku šišu, dokes momo jenu šulovsku exkurziju činili přes savski gymnaziten. Ha, mi so ten zavod tak ljubil, za se ja musa, a čo a neče so jemo poabič, malara čašu nešto hodbe za požiši čas. Ha, to hodla sem neke no dlhší čas jo, hej.
0: A mašiny nie je ešte iné, s čímž do kontakta přijde, my u nás tým a odpočneme trošku s vohčom také na takým veľkým súdže, také barbe, kýž je potom v písaku, tam ležia tiež moje celé papere a ta naša rozmoja je tu blízkosti byla. Kašprane, to šo, k tomu sú sa a ešte veľa viace, o tom pak nadrobnejšie pozdie, že povedáme mechatronika za potom zo na koncu produkty písaky, úskoča, to však je zaujímavé povedané, takže aj mechatronika a všude treba ja a druhne pri takých komplexných mašinách, kaž tu, kaž prane, ale to potom ešte dokladnejšie rozkladžeme.
2: Mašina, kotraž s ultrazvukom džele romadžiš krije, tajke nešto, maja budešinje pola edin. Beno šota se tam dženca zavod vobleda, ki šač to 60 milionov pisaku vopleto produkuje. A zavod je tež za ranicami znate, votem pak pozdješe išče viace.
3: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: Rečni kučik. Srpskim ozvosom.
1: Džencas dr. Anju Bohančuj.
2: Srpšinje znajme vúraze narodnine, posmiertne narodnine a posmiertnine. Pola svovo narodnine a posmiertnine

0: Nine, dre nedobi nichtu vo woznamje přemyslovač. Dola pola wuraza posmiertne narodnine zaso to byč trochu hinak. Ale poprawom je to cyle jasna wiec. Adjektiv posmiertne zwuraznja so je nyšto posmierči jenje w osobe. W kontekstze z narodninami tuž eksplicitnie na to pokazamy, so je wiesta w osoba hižo nieboha. Tyž wspominamy na 150. narodniny serbsko-prócowarja, je dre jasne, so nie hižo žibe. Ale tyž dževo 80. abo 90. narodniny, to nevieme. Tuž je wúraz 80. posmiertne narodniny exaktniši. Togolž nudom vieme, so je tuto osoba do svojich 80. narodnin zemreva. My pak dátum národa wužívame, so buchme na ňu spominali. Zajímavé je, co Němce odpovědné němské svůr neznají. Oni užívají v podobných kontextách vačonské svůr, postum, postume Ehrung, einen Titel postum verleihen. Získu s národninami dole pak nefunguje. Tož máme s našimi posmětnými národninami rěčnou osobitost, kterou je po mojem měnění hodná vopkovač.
1: To byl dženstnější rěčný kůčík s doktor Anjou Pohončovi.

Anetko, podam so z vami do sveta športa. Neušetne partnerstvo te vjaza so menici mjez American footballom a kopajncu. Svetosvolne mústvo Kansas City Chiefs z NFL přidruža so menici jako sponsor trikovo lipščanskému tovarstvu. Nie je pak to footballové, ale je to koparske tovarstvo. TUS Lloyd, kotrž tam cikročne dobyča Super Bowla nitko podpira. Za tutym klubom stetiš influencer Amin Belhač, kotrž z nimi tam Roma dođeva a přes njeho sú tež zcova na tute amatérske koparske mústvo z Lipska přišli. Tak Chiefs čera vozevichu cedža nitko z romatne dživo skrúčič abo zcova zájič pod hesvom Two Clubs, One Season, Countless Stories pod takým dvaj klubaj, jedna sezona, neličomne stavizne, maja so tak športovej kultúrie a družinie zjazač. Přitom nenže voto, dynienske nešto nuje etablirovač, ale Chiefs cedža sa tak rec jeničce čestnohamce angažovač. Mezinárodne rosť neoznamenia jenož rýve v ukraju převiesť, ale sa tiež namiestne angážovať, tak písaja. Plánované sú mezi druhým akcie kovo boku rajných dňov, dokumentáriske formáty a tiež vúmena na polu atletiky a tréninka. No hej, hač sa tak Kansas City Chiefs tiež raz do Lipska namakaja, sa no tam nižšie mústvo TUS Lloyd Sporňovač? Snáno!

0: 6 menšin od 8.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca miłočanka Milena Švedžic.
2: Znajete to? Voa po nás to-do listinami a čiriče od nadavka k nadavki přes deň. Dženca, 24. julia, vosvědčí círky ženu, kotra širune to tež znava. Sjata Marta. Evangeliu po Lukášu stej, zoby Jezus bola nejena v opiče. Marta je rotirovala, varila a kvatala. Je sotra Maria, sedeše porno tomu prošče jenož bola Jezusa a je připosluchala. Jako so Marta horšeše, praj Jezus je Marta, staroščiva se a so mnohých vecu dla nepokojiš, ale jeno jedneje je treba. Jezus nesvari, dokiš Marta dživa. Dopomina ju jenož na to, so nezabudže předrhač. Můj pokiju za vás, dženca. Činče to, kajš Maria. Bože, za přichodne, peč menšin hendi nabok. Vostajče v opokvanje stejo, a synče so skrutka. Předrhajče. Popšiče si tutu přestavku s Bohom. Zbytk může čakač. Tutim zmysle přiju vám rjane mirne džen.
0: Nápošne slovo k dnejma dženca na doku a zamovitosti farskije vikarije Milena Švedžic z Miłočic.

0: wody skočili sme po takým z Julianu Barukojc a netko z Lexium snedače.
1: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, proszę so.
2: Chceš kakao?
3: Hej, rade. Kajki da ty, dženca, upadáš?
2: Experimentuj, Rúňa.
3: Ale pustnice dženca nesvičíme tadyjo.
2: Nie, ja viem. Ke pustnicam mi ta vočná klapa nieby dosáva. To by si ešte kvobu, abo rúbiš koza vovu, kolovy, škónie a pas s desakami vopstarač dobio.
1: Vítaj, taj.
3: Vítaj, Lexio.
2: Dobre ranie, Lexio.
1: Arr, s čím experimentuješ, tadyjo?
2: S mojím aj vočom aj ak manosťu videnia.
1: Huj, kak to miníš?
2: S môj s Moricom při Lego tvarenú podcast vo pirátach svišavoj. A tam je veša so prašenie, če odla ma pirát poprom teku vočnú klapu.
3: Zaujšče, dokáž ma jedne vočko zranené.
2: To si tyž myslach môj, ale nie, je druhé příčiny.
1: To trichy, tady ma pravje.
3: Bon, dovitaj mi o tym prošu pojedať. Som najskere jenička, kotra šnie o tym hišče přemyslova, čo dla drema pirát vočnú klapu.
1: Tady jo, chceš ty, Josefine, rozkvasť, kajke so to ma?
2: Derje, ale jeli než to pobrachuje, pojedaj ty dále, Lexio.
1: Tak to čini moj.
2: Potajkim, zobyš u piráča vonje znači za nadpady na morju abo při popriohach je jasné. Cichu drotne tvory abo pokvadu kranič.
3: Haj, to trichy.
2: Vezo starachu so šene, tyž vo svojsku voč. Vodpovedne pvachty a svojske brunje dobrachu so pravid vonje ladač. A tyž horizont mieša so vopkeč voč. A vezo dobyša so vopsadka z jedžu zastarač.
1: Šitko pravje tak, tadyjo. Lep je to neby mo zjímač.
3: Ale če odla netko ta vočna klapa?
1: Tadyjo, prošu dale.
2: Piráča bych ju cive džej na vodži popuču. Junu horejka na hornom dželu, a potom zaso deleka na delnym dželu vodže. To sa tež delna vúbia menuje. Horejka by svetvo, a deleka by čma. A zobychu so počme spešne orientovač moji, přijotovachu jedne vočko z klapu na čmu.
3: Ach, geniálne! Treba vočko tak dlho, že sa na svetvošť abo čmu zvučí?
1: Haj, tady ma pravje. Praj so, že sú to 16 sekundu, kýž vočko k přestajeniu treba.
2: A to runia vúspytam. Pondu nedom ze svetvie kuchne do našej čmuje pince.
3: O, to chcú tiež uspýtať. Tady jo, som si božišo klapu o tebe poštiť.
2: Ja to aj šenú druhú za tebe zakúmam. Prošu, Jara.
3: Ďakujú.
4: Ahoj, vám aj.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Sčera vedželi, zo su pisak, kotruž mačas na norunje bi rube ruce v budušenje sa otovili, a potam z ultrazvukovi mašinu džile romadžuš kreli. To je džonca menujci Rafael Vjacok našemu reporteri Benny Šoče zavodže Edding pokazal. A tam sliča tež stajnje za novimi materialjami, a tež naslednost raje tam rolu. Hino Beno?
2: Hej, tak to je naslednost tež tute v zavodže raje rolu, to však všude meste bi je možem preč, zo je vezana naslednost lada. Tež pola vas, ga možen, abo što možen doco po pisaku nasledneho činič, to je netko ta prašenja na Rafaela.
3: Može tu materiál zmeniť. Also to reka, môžujemo neke šec bole s tak menovaným PI materiálom, post-industrial, a to sú celé jednore odpadky od všelakých industrií, ktorí sú kvázi na jen viste granulát zmleja, a on sú kvázi škreja džile od našich písakov, z toho materiála.
2: To što je na koncu ruce, kada su prede te kapičky, abo tam, no, to su dobija to što je špimne što je tako granulatovo materijala. A momentu s tojme mencu rune pši skladže, to je svošeč netko je mirnišo opravdje, tam neš maja oni tu te šeleke materijalije, vizove regalarste, jo vonka su teke vulke kontenore, jo su te šemijske sredki nucka boli, to su te prozne kontenore, abo tam neš je to nucka bolo, to su kaš prede tako doš podobe za so napenič, abo otvozeč, tam nucka su te pone su dobija netko 5 metrov prede me, to su opravdje, dojče se predstavljaš také hajke bruchy, tak voseke sude, a tam su te šeleke barbe nucka, trošku ta vojnja prede tešo bolo, kažem to znajdeš, da je pisak v očini, tu vojnja, da je celá charakteristiska. Tuda tinta, kodeš ho mače, to ne je stajne ta samzna cera sprajč, ale vo ladače tež šetce, juno za naslednošč, što možem tam činič, ale tež dale sledziče, što možem na vikach šitko etablirovač. Zato mače tež en ekstra otrat, jo, no?
3: Hej, also jo je ta rumnošč, to je kvazi za sledzenje po nas v dome, tam su šemikore, kiš tam džuja, tam pa mu nažel, nemžemo nuciče, no, to je celé tajna vecka po nas, a tole ja možem jednoštven skvat pokazač.
2: No a tam oni kaž prajene vúprobuje, što može nového na viki šinešť, što so hodži polepšič tež na takých písakách. A to sú te prašená, no písaky kúžeme, také ruce kúžeme si svoje poste nabobí. Tež ty si to s takými modrými alebo čornými rukami domov uzno.
3: Jare, ja wusste es noch, no, also, ich bin dann wirklich, bin so ruck, ohne die Tinte mal, bin ich dort na Jampad, sie sahen im Schritt, kommt Rätschneckrenne, also dort hab ich wirklich, Mutwurm Sputtach, aber, nein, lebe ich also Spiritus am Halle, dass sie Balli nach Gorgi, oder ja, dann hab ich nicht Ludum Radio, alle, celé jednore dočakáč, predáč, preč, nejčo.
2: Hej, to neskýrie, jo, tu nínsky recept, a to doby sa ty uznať, že sa 10 let znovu tu dživáš, a netko zase rúne štáplu, ak přijedže, to sú, kaž prane, to hotovo pakčiky, ký sa netko tu skváduja, nedomu koroška, melčovú, nieče, a celé dokladne doby stajač, rúne je nakon na oto, akle odjevo, a to sa potom, čo za sobou odjeva, a netko, že... Aj Rune je odstavio svojho paletu a to potom, že je potom za sobou jedné nákladné auto za druhým a potom sa to rozvoze do všich smíru sveta.
3: Aj tak jo. Also na kuži pat, te hotovo písaky, te jedu pon do našo vulko skvada, tu njo pši Hanovre, a bo tam so pon rožili do čoho sveta, a so naše písaky aj predaja.
2: No, tak to jo. Tu zbudeš inak až prene. To bieše Rafael Vjacok, kiše nám jen malé dolad dal do svojho dživa pola Edding, tam, kde ščina tute písaky, kiš v obhode najskýre naušo písaja, tiež vo sebe na kožu, keď sa dopreli predera, sme raz činili, tu som odžina, boli štúsi úsno večer, tu nehodol s takým písakom namalované, zo to tiež prične inže. Kašpane, dnes sme raz mohli si obľadať, kak také písaky produkuje. A što šo k tomu súša, predhač jún v ruce ďažiš a z ním jednore v biruje, alebo doma si ništo napísaš.
1: No a také činky, kaž s písakom do mezoču druhých malovač, to pak nečníme, Beno. Beno Šota, biedženca, ráno popuču za nás v závodže za písaky budušenie. V obraze k tomu a tiež vidia namakače tiež netko hýža na našich kanálach, sociálnych médiách a tiež na našej internetovej stronie. Tam vidíte, kak so písaky pola Edding romáče tvária predhač pola nás na písanským blíže leža.
0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: Tomáš, což je dospieval 5 menšinu do 9 čichia.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Milena Švedžic z Miłočic.
2: Znajete to? Voa po nás to-do lištinami a čiriče od nadavka k nadavki přes deň. Dženca, 24. julia, vosvědčí círky ženu, kotra širune to tež znava. Sjata Marta. Evangeliu po Lukášu steji, sobe Jezus bola nejena vopiče. Marta je rotirovala, variva a kvatava. Je sotra Maria, sedeše porno domu prošče jenož bola Jezusa a je připosluchala. Jako so Marta horšeše, praje Jezus je, Marta, staroščiva se a so mnohých vecu dla nepokojiš, ale jeno jedneje je treba. Jezus nesvari, dokež Marta dživa. Dopomina ju jenož na to, so nezabudže předrhač. Můj pokyv za vás, dženca. Činče to, kajž Maria. Bože, za přichodne, peč menšin hendi nabok. Vostajče vopokvanje stejo, a synče so skrutka. Předrhajče. Popšiče si tutu přestavku s Bohom. Zbytk může čakač. Tutim zmysle přiju vám rjane mirne džen.
0: Praji nadavku a zamovitosti farskije vikarije Milena Švedžic.

0: Чоєння во шубуше флако фільм «Wired Inside» свіжіс вою прапрінєру тен тужен пітк в Нью-Йорку в Сентрал Парку. Там жоша флако доживю за кроткі цас ліхост. Co si myslí filmová komponistka Karolina Eick, může film něco změnit na tom, jak obchádáme se živými zvěrětami v městě?
1: Já se nadívám, to je jedna vůlka, jedna vůlky téma. Znajmenšia bude to lidi inspirovat, o tom přemyslit a věci jinak obladovat.
0: Sárska muzikárka a grajárka na termíně Karolina Eick jo komponírová

0: Lepjanska moda se uvija nove dizajnove drastvene žile su nastali ako graju s tradicionalnimi serskimi suknami. A to v ramiku vesebne živarnje projekta Zob it veselipem. A to niš lepše, ved přijedecega tyženja budu unikate napšetajn. Kužde žen vam jaden taki unikat predstajome, a to ceni ninto za vas Gregor Klim.
1: Lepjanske liše. Tak je titel kolekcije Veteliski Vimaroveje z Lubnjova. Vena prezentirajo či vesebne bluze z tradicionalnega slepjanskega sukna v bevej, mödrej a teke cerjenej barvje. Te zverjne žele daju se individuelnje pšitalje gromadu vizaš, ven je zvizuju moderne luk a komfort. Vesebne nagled pitujo tej ramjenja. Vojo přeživava liska stare borske šorce. Vše toga jo přišiva za sersku drastu typiske carne samošane bančiki. Kutej kolekciji sluša teke vjelicna, dvojka, liješojska košula s cervenim suknom serskeje lape.
0: Jo, kaž gledaš na naš internetový blog, namakajš tam fota ved aktuálne kolekcie Lísky Vimeroveje. Přijduce týždeň ved v autore sú jej unikáty napšedajn, a to ve Sarskem kultúrnym centrum je ve Slepem. Myslíš na to ved kúždigo žíle majú jano jaden exemplár. To je to vesebne, patakem bydeli chvataš dalšnú drogostku projekta Zob It vám víče ve Sarskem programe predstajome.

0: urzeczenia.
1: Helga Tatanova ze Žilova svieši žínca svieči a 70. národný žín přijašelky a přijašele vejsneje domovinské kupky jej účobne gratulujú. Strovade ve staž a se živenia jaseliš. Ako teke vítaj vedku Barka a net zišce na ze Rubina. Vename, že se jaseliš na veliký kudovate bostakové svížen ve krísu familie a přijašelo. K 6 čase temu národnému dňu žici jej teke cvonky kora Wóżyca, szo to niż lepsze. Nadal wiele wiasy dla przyspiewaniu a drugich aktywitach.

Vesebna riec Esperanto stoi vice planas ve fokusu a topši gežbie miaze narodnego dnia te riece, kterýž se ka sviši 26. julia slepjansku novu modu vam vice teka zasi predstajome dalšnu unikát. Jo vici njok přeražiš, by se jasi liva, gabe vice zasi zašaltovali Bramborske Saske Radio. Ja som Anja Kochel-Čvarcova. Žicem vam spedobne vidpudňo a redne jacor.

0: Чоїн є во шубуше флако фільм «Wired Inside» свіжі свою прапрен'єру тен тужен пітк в Нью-Йорку в Сентрал Парку. Там жоша флако доживю за кроткі цас ліхост. Co si myslí filmová komponistka Karolina Eik, může film něco změnit na tom, jak obchádáme se živými zvěrětami v městě?
1: Já se nadívám, to by se jedna vůlka, jedna vůlky téma. Znajmenšia bude to lidi inspirovat o tom přemyslit a věci jinak obladovat.
0: Sarska muzikarka a grajarka na termínie Karolina Eik jo komponirovala muziku za dokumentacijski film pra premiéru filma doživio publikum pětk v USA v New Yorku. Žicme šoknem umilcam ráženu filmovu premiéru a v kinie viele ogledarjo.

0: Tega ve firjach su naše redaktorki a redaktore Sarskiego tyženika Nowy Casnik pilne. A my se ninta jaselime na nowe udaše a při telefonie jo šéfredaktorka Katalin Poradskoc. Dobrý dzień, Katalin.
1: Na dobrý dzień.
0: Jo ninta ve firjach, to, što my už přeražili, mášo za možinu tu reagavu.
1: Na každý pád, to je náš přidank za možinu a se vě, jo se věle stalo, což nastupa našu možinu. Například, jo se zachopila kokotua sezona, abo sezona žňůnoch naugu, můžeme také groniš. Tož zgonijošo plan nás, to ty gělce jsou, které jsou na předných lapaňách kokota, to jsou byli v Tureju, v Barbuce a v Berkoach, kvů kokota vytrgnuli a s tým žňůnu krůnu dobili. Dokuláž to, že žňůny krále smějí pen 6. a 20. septembra svoju vjaz při zupa kokoše v Berkoach zastupováš. A mimo toho máme za vás zase náš termínový přehled přijdoucích kokotů, tak, až můžeš je net do vašich kalendáriů zapísať.
0: Po takém servis okovo žňůnych svěženiů, ako jsou se zachopili a zavěště, čo vytmalovali zase na kokotách a máš rědné fotografie.
1: To zmijeme na každý pát.
0: Na co můžeme se ještě jaselíš?
1: Například zgonijoš něco v festivalu a ve Vůžice, dokuláž, to jsou také něco za mladých lidí, ale také za mladých dorostčených. A tak jo například svoju premiéru svěšil jeden festival v Hošebuské staré Pochtárni, a to je Lost Poetry Festival. To je jeden festival, kenč modem poetickým kvosam zpět začne Nímskeje a Evropy, javisčo pobytoval a mě s těmi poetami ste také ustupili dva serské spoken word umělce.
0: Ach,
1: to vone ste byli, to zgonijošo na každopád planas v Casniku.
0: A pěne štý ten Vítaj festival, mogu se představit.
1: To se vě, dokuláž to je byl akvenjento na koncu tyženja v miločajnské skále a se vě, až jsme jako Casnik, jsme byli tekepedla. To je něto češe udáše toho festivala a ten zagorio ogledario vysebně s písaným programom a také ze familiárnu serskiju atmosféru. Ne? A gosti jsou megali tam například se obžiliš na workshopách, sebe serské krotkofilmy ogledáš a také koncerty serských, věle serských kubků, kaž Barlínská droha abo Janka Hanka dožitíš.
0: Po takém stoj možina ve fokusu, ve toštom udášu, mimo artikelu za možinu abo festivalu za možinu.
1: Also můžeme vám ještě něco dorady dáš, a to je živá dvoje kus od té alternativy C v Krošebusu. Te mají někdo v lešojském casu také představěňa pod gům nebňom na dvorě a rovno grájí oni jeden kus, kenč jo pak v němské řece, ale veto ten titel jo drei Sorben auf Kumpeltod. A to je lušné, ale veto také čochu, tužné gráše.
0: Po takém na Lešojské živadlo můžeme se také jaselíš hove měště. Jo, při telefonu jo byla Katalin Poradskoc, ta šéfredaktorka našeho sarského tyženika Nowy Casnik. Žikuju se a pen žicem redakci ještě rydne žen.
1: Čumne žik a to žicem vám teken.

Jaden ze žnione chenavogo vedolni wujetsi jo wapanje kokota. Michael Meyer jos ist dem Navogom zabirau a namako pedobne ve drugich krajach. A wotom jo vezja viu před dvima litoma v rozladže riet pšinosko pet titelom Pšisvežbne a pedobne predoniki wapanja kokota. Miaze jo pedau pšikvat z Belgijskie. Tam rejtuju kvašingoju pši svižinju guse cegoretovania v negajšnych polderových sach flandrijskie s takým plaflamo žincajo to žil mesta Antwerpen. Rétar je na zimnokšejnych kňach zašegnú s převodom dujarskej muziky. Dreviane vrota sú níše, tak až vysokus krádu nízko a rétar je mus rétovaš na bodce mimo nie. Specetne sú brali za svižin živu s veľijom namazanú gus ved ústajenia kázni. Živeš na šťastu živeš a dvažašča sa ščít zvieretové belgijskej bieru za ten navok Njapo. Dobyšara albo dobyšarka dostanio kronu, a kralojski płaszcz, a smio se pomienisz cewelito kral albo kraloka. Ojo nasza żinca jest na sarska sztucka k żionionym swieżeniam.

0: pokožecenia.
1: Helga Tatanova ze Žilova sveši žinca sveči a 70. narodne žene přijašelke a přijašele vesneje domovinske kupke jej učobne gratulujú. Strovade ve staž a se živenia jaseliš. Ako teke vítaj vedku Barka a net zišce naze Rubina. Vename, že se jaseliš na veliký kulovate bostakove svežen ve kresu familie a přijašelo. K 60. narodnemu dňu žici je teke cvonky kora Wużyca, szotonisz lepsze, nadal wiele wiasy lepszy spiwaniu, a drugich aktywitach.

Vesebna riec, Esperanto stoi vice planas ve fokusu a topši gežbje Mjaze narodnego dnia, te riece, kterýž se ka sviši 26. julia, slepjansku novu modu vam vice teka zase predstajome dalšnu unikát, jo veci njok přeražiš, by se jasi liva, gabe vice zase zašaltovali Bramborske Saske Radio, ja som Anja Kocha-Čvarcova, žicem vam spedobne vedpodňo a redne jacar.